Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krás.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Believe you see.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kde bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Hezký den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme pátek 19. června. Letní počasí už je na denním pořádku a sluníčko se hlásí o své místo na modré obloze i přes různé výkyvy teplot. Dneska nám svátek slaví Leoš, což je původem zkrácenina řeckého jména Leopold nebo Leonard. Leošů máme v Česku okolo 5000. Tímto jim posílám přání k svátku. A vám posílám sílu na celý den a doufám, že váš pátek bude tak krásný, jak jen může být.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Oh. Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Tento měsíc si knihovna Kroměřížska připomíná týden pro klima nejrůznějšími akcemi. 19. června to budou rovnou dvě. Tou první je mini design market, zaměřený na lokální tvorbu, udržitelnost a podporu malých tvůrců a značek. Návštěvníci se mohou setkat s designéry, řemeslníky a kreativci z regionu, kteří představí a nabídnou své výrobky. Důležitou součástí akce je sousedská svačina, při které mohou návštěvníci přinést drobné občerstvení a sdílet je s ostatními.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Chvíle klidu. Všichni ji chceme a mnohokrát ji nemáme. Je to chvíle, kdy se prostě zastavíte a veškerý zhon okolo vás s vámi. Kdy se můžete nadechnout a nemusíte přemýšlet nad tím, co je potřeba ještě udělat, zařídit, obvolat, nachystat. Prostě chvíle, kdy v hlavě nemusíte mít nic. A čím delší tato chvilka je, tím lepší. Poslední dobou se mi zdá, že už tuhle schopnost nemyslet na nic pomalu ztrácíme. Že se cítíme až provinile, že nic neděláme. Ale přece na tom není nic špatného. Takže se zastavte, dejte si kafe, nadechněte se a zkuste aspoň chvíli nemyslet na nic. Protože si to zasloužíte, kdyby vám to dneska ještě nikdo neřekl.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním akademickém roce dal kraj univerzitě na nový program přes 3 miliony korun. V nadcházejícím to bude 5,1 milionu korun. Navýšení je dané tím, že stávající první ročník, kde je 30 studentů, přejde do druhého a přibude nový první ročník s 20 studenty. Kraj podporou programu reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Richarde, co děláš?
4: Spravuju ti to světlo.
3: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
4: Ale prosím tě, koho bysme volali?
3: No, vidíš, co jsem ti říkala?
5: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Sléva. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Rodinné centrum v Kroměříži pokračuje. Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování a mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rodinné centrum v Kroměříži bude dál fungovat v městských prostorách v Kolárově ulici. Město tomu prodloužilo nájem až do roku 2037. Centrum tak bude pokračovat v programech a službách pro rodiče a děti. Tak je neváhejte využít.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí. Peníze rozdělí mezi školy, školská zařízení i neziskové organizace, které se věnují například závislostem, šikaně nebo agresi. Dotace mají pomoct s programy, které podporují bezpečnější a zdravější prostředí pro děti a mládež.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž má nový územní plán, který určí další rozvoj města i jeho místních částí. Dokument stanovuje, kdy bude možné stavět bydlení, služby, veřejné stavby nebo naopak chránit zeleň a krajinu. Schválení je důležité pro další výstavbu i budoucí investice ve městě. Více podrobností najdete na stránkách města Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži dostane novou kotelnu. Rekonstrukce přinese úspornější a spolehlivější vytápění i lepší kontrolu spotřeby energie. Práce potrvají do konce srpna, aby škola mohla od nového školního roku fungovat bez omezení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínská. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme pátek 19. června. Letní počasí už je na denním pořádku a sluníčko se hlásí o své místo na modré obloze i přes různé výkyvy teplot. Dneska nám svátek slaví Leoš, což je původem zkrácenina řeckého jména Leopold nebo Leonard. Leošů máme v Česku okolo 5000. Tímto jim posílám přání k svátku. A vám posílám sílu na celý den a doufám, že váš pátek bude tak krásný, jak jen může být.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

0: nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž, jsme si blízko.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

kterej si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rozsáhlý vojenský areál v Záříčí, který v minulosti sloužil jako radarová stanice armády, definitivně zmizí z mapy. Soukromý investor, který pozemky vlastní, již získal povolení k demolici a na místě začal s prvními pracemi. Cílem je kompletní vyčištění území a následná výstavba nových obytných budov. Celkem půjde k zemi 16 různých objektů. Mezi nimi jsou administrativní budovy, garáže, sklady, vojenská ubytovna, kuchyně s jídelnou, vrátnice a také 3 podzemní bunkry. Zlikvidovat se musí i technické zázemí v podobě podzemní nádrže na vodu, septiků, jímek nebo servisního nájezdu pro techniku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Levné matrace EU, kvalitní spánek i v letních vedrech za super ceny. Levné matrace EU.
4: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 19. června, kdy v tento den roku 1919 inženýři Pavel Beneš a Miroslav Hein zakládají společnost Avia jako dílnu na opravu a výrobu letadel. Roku 1969 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Jeseníky. V ten samý rok byla provedena první transplantace jater, a to v Německu. A v tento den roku 1978 vyšel první z řady komiksů Garfield. 19. června se narodili básník František Gellner, bývalý český prezident Václav Klaus nebo americká herečka Zoe Saldana. Z Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová a doufám, že máte pohodový dnešní den.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web Alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: To se nám to hvízdá. Hraní zda na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Podíváme se na rekordní kroměřížské investice, také na to, že Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti a začnou tady jezdit první elektrobusy. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž investuje stovky milionů korun do rozvoje infrastruktury a veřejných prostor. Nejvíc prostředků směřuje do rekonstrukce plaveckého bazénu, dopravy a úprav veřejných prostranství. Město zároveň udržuje nízké zadlužení a financuje schodky z vlastních rezerv. Pro aktuální rok plánuje rekordní investice přesahující 340 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Město Kroměříž posiluje svůj vliv ve vodárenské společnosti nákupem dalších akcií. Podíl města se tím zvyšuje téměř na polovinu a spolu s partnerskými obcemi si udržuje většinovou kontrolu. Cílem je udržet vodohospodářskou infrastrukturu ve veřejných rukou a zajistit stabilní dodávky vody. Současně pokračují investice do oprav a výstavby kanalizace a vodovodu na území města.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži začne jezdit první elektrobus městské hromadné dopravy. Město postupně nasadí celkem 4 bezemisní autobusy, které přinesou těžší provoz, vyšší komfort a lepší dostupnost pro cestující. Nová vozidla umožní efektivnější plánování linek a modernizaci vozového parku. Součástí projektu je také zajištění dobíjení a další rozvoj ekologické dopravy ve městě.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži zůstaneme. Město Kroměříž vyčlení 3 miliony korun na údržbu a provoz podzámecké zahrady. Peníze půjdou na péči o zeleň, opravy cest, vodních prvků a zvýšení bezpečnosti areálu. Cílem je zachovat kvalitní stav významné památky využívané obyvateli i návštěvníky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Na Rádiu Kroměříž.
1: Hezký den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme pátek 19. června. Letní počasí už je na denním pořádku a sluníčko se hlásí o své místo na modré obloze i přes různé výkyvy teplot. Dneska nám svátek slaví Leoš, což je původem zkrácenina řeckého jména Leopold nebo Leonard. Leošů máme v Česku okolo 5000. Tímto jim posílám přání k svátku. A vám posílám sílu na celý den a doufám, že váš pátek bude tak krásný, jak jen může být.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš.
4: Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU.
3: Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
5: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: www.radiokroměříž.cz.
8: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád, a

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: SM? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

nebo hovega.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Tento měsíc si knihovna Kroměřížska připomíná týden pro klima nejrůznějšími akcemi. 19. června to budou rovnou dvě. Tou první je Mini Design Market, zaměřený na lokální tvorbu, udržitelnost a podporu malých tvůrců a značek. Návštěvníci se mohou setkat s designéry, řemeslníky a kreativci z regionu, kteří představí a nabídnou své výrobky. Důležitou součástí akce je sousedská svačina, při které mohou návštěvníci přinést drobné občerstvení a sdílet je s ostatními.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Kyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou nová pítka. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení a mladí sportovci ze Zlínského kraje bojují o medaile.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí, další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok k modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž sport.
1: Mladí sportovci ze Zlínského kraje už soutěží na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Kraj reprezentuje rekordní výprava 241 sportovců, které doprovází 58 trenérů. Závodníci soutěží ve 23 sportech a zástupce má Zlínský kraj téměř ve všech disciplínách. Olympiáda potrvá až do 26. června a patří k největším sportovním akcím pro mladé talenty v České republice.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte.

0: Jeho s rezervou.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním akademickém roce dal kraj univerzitě na nový program přes 3 miliony korun. V nadcházejícím to bude 5,1 milionu korun. Navýšení je dané tím, že stávající první ročník, kde je 30 studentů, přejde do druhého a přibude nový první ročník s 20 studenty. Kraj podporou programu reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
4: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.
0: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
2: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličkodráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sem? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na

0: nebo hovega.sk.
1: Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví.
0: Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
2: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou nová pítka. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení a mladí sportovci ze Zlínského kraje bojují o medaile.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí, další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok k modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž sport.
1: Mladí sportovci ze Zlínského kraje už soutěží na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Kraj reprezentuje rekordní výprava 241 sportovců, které doprovází 58 trenérů. Závodníci soutěží ve 23 sportech a zástupce má Zlínský kraj téměř ve všech disciplínách. Olympiáda potrvá až do 26. června a patří k největším sportovním akcím pro mladé talenty v České republice.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Hezký den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dneska máme pátek 19. června. Letní počasí už je na denním pořádku a sluníčko se hlásí o své místo na modré obloze i přes různé výkyvy teplot. Dneska nám svátek slaví Leoš, což je původem zkrácenina řeckého jména Leopold nebo Leonard. Leošů máme v Česku okolo 5000. Tímto jim posílám přání k svátku. A vám posílám sílu na celý den a doufám, že váš pátek bude tak krásný, jak jen může být.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30-letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník Sléva. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
5: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294. 102.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Posloucháte megahity 80. let. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
8: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Kvé,

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Tento měsíc si knihovna Kroměřížská připomíná týden pro klima nejrůznějšími akcemi. 19. června to budou rovnou dvě. Tou první je Mini Design Market, zaměřený na lokální tvorbu, udržitelnost a podporu malých tvůrců a značek. Návštěvníci se mohou setkat s designéry, řemeslníky a kreativci z regionu, kteří představí a nabídnou své výrobky. Důležitou součástí akce je sousedská svačina, při které mohou návštěvníci přinést drobné občerstvení a sdílet je s ostatními.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Společnost Vape Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte stabilní práci v Kroměříži? Alutex Slévárna AL, firma s 30letou tradicí, přijme nové zaměstnance na pozici slévárenský dělník slévač. Nabízíme nástupní plat od 35 do 45 tisíc korun měsíčně. Práci na hlavní pracovní poměr, zaškolení, příplatky, příspěvky na stravování a další benefity. Pracoviště najdete v Kaplanově ulici v Kroměříži. Volejte 602 166 572 nebo navštivte web alutex.cz. Alutex Slévárna AL. Stabilní práce v Kroměříži.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou nová pítka. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení a mladí sportovci ze Zlínského kraje bojují o medaile.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí, další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok k modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí sportovci ze Zlínského kraje už soutěží na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Kraj reprezentuje rekordní výprava 241 sportovců, které doprovází 58 trenérů. Závodníci soutěží ve 23 sportech a zástupce má Zlínský kraj téměř ve všech disciplínách. Olympiáda potrvá až do 26. června a patří k největším sportovním akcím pro mladé talenty v České republice.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chvíle klidu. Všichni ji chceme a mnohokrát ji nemáme. Je to chvíle, kdy se prostě zastavíte a veškerý zhon okolo vás s vámi. Kdy se můžete nadechnout a nemusíte přemýšlet nad tím, co je potřeba ještě udělat, zařídit, obvolat, nachystat. Prostě chvíle, kdy v hlavě nemusíte mít nic. A čím delší tato chvilka je, tím lepší. Poslední dobou se mi zdá, že už tuhle schopnost nemyslet na nic pomalu ztrácíme. Že se cítíme až provinile, že nic neděláme. Ale přece na tom není nic špatného. Takže se zastavte, dejte si kafe, nadechněte se a zkuste aspoň chvíli nemyslet na nic. Protože si to zasloužíte. Kdyby vám to nesloužilo,

0: Kostka ještě nikdo neřekl.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Zastupitelé Zlínského kraje schválili podporu studijního programu zdravotnické záchranářství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V letošním akademickém roce dal kraj univerzitě na nový program přes 3 miliony korun. V nadcházejícím to bude 5,1 milionu korun. Navýšení je dané tím, že stávající první ročník, kde je 30 studentů, přejde do druhého a přibude nový první ročník s 20 studenty. Kraj podporou programu reaguje na dlouhodobý nedostatek zdravotnických záchranářů v regionu.
0: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 19. června, kdy v tento den roku 1919 inženýři Pavel Beneš a Miroslav Hein zakládají společnost Avia jako dílnu na opravu a výrobu letadel. Roku 1969 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Jeseníky. V ten samý rok byla provedena první transplantace jater, a to v Německu. A v tento den roku 1978 vyšel první z řady komiksů Garfield. 19. června se narodili básník František Gellner, bývalý český prezident Václav Klaus nebo americká herečka Zoe Saldana. Z Rádia Kroměříž vás zdraví Nikol Hlaváčová a doufám, že máte pohodový dnešní den.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Radio Kroměříž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je film.

0: realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Poslouchejte pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Společnost VAPE Kroměříž nabízí volné pozice pro obsluhu CNC kovoobráběcích strojů a jiných technologií v trojsměnném provozu. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a výhodné benefity. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a vape.eu. Svůj životopis můžete zaslat na adresu romana.mlcochova@vape.cz nebo volat na telefonní číslo 573 308 131.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rozsáhlý vojenský areál v Záříčí, který v minulosti sloužil jako radarová stanice armády, definitivně zmizí z mapy. Soukromý investor, který pozemky vlastní, již získal povolení k demolici a na místě začal s prvními pracemi. Cílem je kompletní vyčištění území a následná výstavba nových obytných budov. Celkem půjde k zemi 16 různých objektů. Mezi nimi jsou administrativní budovy, garáže, sklady, vojenská ubytovna, kuchyně s jídelnou, vrátnice a také 3 podzemní bunkry. Zlikvidovat se musí i technické zázemí v podobě podzemní nádrže na vodu, septiků, jímek nebo servisního nájezdu pro techniku.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Thank you.
1: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bychom volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala.
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou nová pítka. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení a mladí sportovci ze Zlínského kraje bojují o medaile.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí, další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok k modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí sportovci ze Zlínského kraje už soutěží na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Kraj reprezentuje rekordní výprava 241 sportovců, které doprovází 58 trenérů. Závodníci soutěží ve 23 sportech a zástupce má Zlínský kraj téměř ve všech disciplínách. Olympiáda potrvá až do 26. června a patří k největším sportovním akcím pro mladé talenty v České republice.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Insana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chvíle klidu. Všichni ji chceme a mnohokrát ji nemáme. Je to chvíle, kdy se prostě zastavíte a veškerý zhon okolo vás s vámi. Kdy se můžete nadechnout a nemusíte přemýšlet nad tím, co je potřeba ještě udělat, zařídit, obvolat, nachystat. Prostě chvíle, kdy v hlavě nemusíte mít nic. A čím delší tato chvilka je, tím lepší. Poslední dobou se mi zdá, že už tuhle schopnost nemyslet na nic pomalu ztrácíme. Že se cítíme až provinile, že nic neděláme. Ale přece na tom není nic špatného. Takže se zastavte, dejte si kafe, nadechněte se a zkuste aspoň chvíli nemyslet na nic. Protože si to zasloužíte, kdyby vám to dneska ještě nikdo neřekl.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Je tady 7 hodina večerní, to znamená, že začíná rokový žvanec. Od mikrofonu vás zdraví Lupo a dnešní speciální díl věnujeme festivalu Největší zábava na Moravě, který se uskuteční v sobotu 27.6. v Kroměříži na výstavišti a budou tam taky přítomní mi dnešní hosté Jura Petr z kapely Tip Top a Hans Horák z kapely Scarlet. Kluci, já vás vítám v dnešním rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Tak čau, čau, přátelé. Zdravím Rádio Kroměříž.
3: Taky zdravím do Rádia Kroměříž, zdravím Lupa a díky za pozvání.
2: No to jsem rád, že starý kanec mě taky pozval na rokový žvanec.
1: A vezme to nějak pořadě, tak kapela Tip Top zahajuje ten festival, tak bychom si dali teď ťopy a já se tě, Jirko, zeptám, kterou písničku bys vybral pro rozjezd dnešního rokového žvance od vás, od ťopu?
2: No já jsem vybral Se mnou ztrácíš, to je taková stěžejní srdcovka.
1: Mohl bys taky prozradit posluchačům Rádia Kroměříž, o čem ta písnička vlastně je, a to není tak strohé.
2: No, jako je o tom, co vlastně ztratíš, nebo respektive ztrácí ona. Je to vlastně o ztrátě času.
1: Je vidět, že nechceš ztrácet čas a už chceš, aby jsme pustili tu první pecku dnešního rokového žvance. Tady je kapela Tip Top a píseň Se mnou ztrácíš. Příjemný poslech.

0: Dohráli nám Ťopy, skladba Se mnou ztrácíš a teď si dáme skladbu od kapely Scarlett, která také vystoupí na výstavišti v Kroměříži 27.6. Hanzi, co jsi vybral ty jako písničku, která bude prezentovat teď v rockovém žvanci kapelu Scarlett?
1: Jako první song od nás do rockového žvance jsem vybral písničku Mídlový princ. Ta písnička je teď momentálně opravdu jako nová, nahrávali jsme ji teď na jaře ve studiu. A tu písničku už nějakou dobu hrajeme na akcích live a řekli jsme si s klukama, že ji nahrajeme jako studiovku z jednoho prostého důvodu, protože ta písnička je ušitá na mě, protože Vašek Neckář a já 1,60 m. Příjemný poslech.
0: Super, jdeme do téhle skvělé záležitosti kapely Scarlett, Mídlový princ.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, dáme si další písničku od kapely, která vystoupí v Kroměříži na výstavišti 27.6. Bude to kapela ze Slovenska Hoveda SK. Píseň jsme vybrali tady z hosty, vybrali jsme píseň Rezeň, jakože řízek.
3: A Hoveda SK, das ist Schnitzel.
4: Jaja na tyrlich.
2: Tuhle písničku jsme z hosty nevybrali jenom tak, opravdu není to kvůli hladu, ale kvůli jejich videoklipu. Kapela Hoveda SK mají krásný videoklip k téhle skladbě Rezeň a tam je spousta krásných ženských polonahých. My jako chlapi jsme vybrali tuhle skladbu od kapely Hoveda SK.
4: Jako takhle, klip se mi líbí a ty ženský, ty jsou tam jako fakt nakousnutí.
3: Super babi, super klip.
5: Nazdar, zdraví vás kapelka
6: Hoveda SK. Pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž
5: a chceme vás pozvať 27.6. na najväčšiu zábavu na Morave, na výstavišti Kroměříž.
6: 27.6. tešíme sa na vás. Ahoj.
5: Kapela Hoveda SK, ahoj.

0: I tihle skvělí kluci mluví.
1: Hrajeme tuhle písničku rádi, Jardo?
2: Samozřejmě, že ji hrajeme rádi. Přátelé, čeká nás to, co možná někteří, možná většina čeká nás písnička Hrobař, která neodmyslitelně samozřejmě patří ke kapele Premiér a navždy bude patřit.
1: A já musím trošku zasáhnout tady, Jardo, protože my jsme přinesli našemu kamarádovi Peťovi, který nás pozval do pořadu Rokový žvanec, který teďka posloucháte, speciální dárek. Peťo, máme ho tady pro tebe. Je to naše kniha, která mapuje kompletní autobiografii kapely od 70. let po současnost, takže tady ti věnujeme.
2: O, děkuji.
1: S věnováním podepsanou od všech členů kapely. Tuhle knihu napsal náš kamarád Jakub Malovaný. Počti, zalistuj, jsou tam takové i zajímavé historky z natáčení.
2: Ne, opravdu knížka je naprosto skvělá. Já vždycky říkám, že Kuba je nejenom kronikář, ale já bych řekl, že to je v podstatě takový historický, dobrodružný román, nebo taky se dá říct něco přes kilo rock'n'roll.
0: Kluci, moc krát děkuji a mám co číst vnoučatům pár let na dobrou noc jako punkovou pohádku.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Bych si teď, kluci, dovolil pustit taky motosáky, protože my budeme taky účastní na největší zábavě na Moravě 27.6. a pustil bych něco z nového CDčka, z toho posledního. Zkuste vybrat, co byste dali.
1: No, máte tam perfektní věc, fajné, když zavzpomínáš na první sex.
2: A ta je fakt dobrá.
1: Myslím si.
0: Já si myslím, že když jsem dělal tenhle text, tak jsem ho dělal o tom prvním sexu vlastně, kdy člověk byl jak ten králík, ale teď si pojďme pustit, takže Motus, fajně, když zavzpomínáš na první sex, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: 27.6. na výstavišti v Kroměříži spolu s všema náma, co už jsme tady hráli vlastně v rokovém žvanci dneska, vystoupí také slovenská kapela Metalinda, vlastně bude to taky zlatý hřeb večera a my tady jsme se shodli na tom, že bychom měli pustit písničku, kterou...
3: Slnko nevycházaj, chcem být s ňou.
4: A můžu říct, že to je jejich nejznámější píseň.
2: Tak jak hrobaře, určitě tuhle písničku zná každý na Slovensku i v Čechách. Je to opravdu nádherná věc. Myslím, že jsme se na tom shodli, že je to takovou hymnou kapely Metalinda. A myslím, že určitě nebude chybět na výstavišti v Kroměříži. Jdeme do téhle krásné záležitosti. Pánové, dámy, zadejte se, zatančete si. Metalinda, slnko nevycházaj.

0: Ahojte, zdraví vás Peter Samel zo skupiny Metalinda. Viete, kde je najväčšia zábava? No na Morave. Najväčšia zábava na Morave. Skupina Metalinda tam nesmie chýbať. Tešíme sa na vás 27.6. Vystúpime v plnom nasadení. Tešíme sa na všetkých. Peter Samel, skupina Metalinda. Ahoj.
1: Tak to bol Peťo Samel a Metalinda. My v pomalém rytmu ešte chvíli zůstanem, pretože môj dnešný host Jura Petr vlastne je autorem téhle skladby s názvem 7 týdnů. Tak Juro, něco o té písnice můžeš prozradit?
2: No, to je taková písnička o jedné holce, která si myslí, že je to o ní a není to pravda. No, je to vlastně o sexuálním půstu, který jde vydržet maximálně 7 týdnů.
1: Takže máš to nějak odměřené a je to fakt 7 týdnů?
2: Určitě, určitě, a pak to praskne.
1: Teď praskne to, že ta písnička je vlastně hodně stará, že už je to hodně dávný pravěk.
2: No, ta písnička byla vlastně úspěšná nejenom u nás, ale trošku i v Evropě v anglické verzi.
1: Ale kdy se vlastně tahle stará dáma, když ji tak nazveme, vznikla?
2: No, ta je stará vlastně 92 rok. Já mám teda obavu, jestli ty holky, o kterých to je, jsou ještě holky.
1: Tak k tomuto není co dodat. 7 týdnů ťopy.
2: Tak tuhle písničku vám zahrajeme 27.6. na výstavišti v Kroměříži na největší zábavě na Moravě.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Teď si pustíme písničku, kterou já jsem slyšel od Scarlettu a myslím si, že je fakt dobrá.
2: Jirko, já to mohu jenom potvrdit, protože opravdu mě padly sánky, když jsem to slyšel. Myslím, že překvapí i posluchače Rádia Kroměříž, takže Hanzi, pojďme do téhle záležitosti a požvanit o ní něco.
3: Tato písnička je momentálně k poslechu na vlnách Rádia Kroměříž a brzy ji vyhodíme i ven na sítě, na Spotify, Apple Music i na YouTube. Je to naše oficiálně první vlastní tvorba, takže vám přejeme příjemný poslech.
2: A my si teď pouštíme Scarlett a píseň Nespoutaná, která si myslím, že zazní v Kroměříži na výstavišti, že?
3: Tuto písničku vám zahrajeme 27.6. v Kroměříži na výstavišti na největší zábavě na Moravě. Těšíme se na vás.

Je na čase a na řadě si dát opět slovenskou kapelu Hoveda SK. Já jsem vybral písničku Kačička, takže česky Kačenka, a opravdu povedený klip, takže kdo má chuť po té 8 hodině, běžte se podívat. Tahle kapela, tahle slovenská kapela opravdu stojí za to. Kačička.

opět jednu písničku od nás jako od kapely Motus. Vybral bych něco z nového CDčka. Ty starší věci v Kroměříži na výstavišti určitě zahrajeme jako týden, dva roky prázdnin, já nevím, co tam všechno bude. Určitě zahrajeme i ty staré kousky, ale v každém případě si teď pustíme tu z nového CDčka s názvem Křídla Pegasu a přeju příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Když opomenu Jurův vtipek na úkor žen, tak jsme tady ještě neměli žádný tragikomický příběh ze života muzikantů, o který vlastně posluchači rockového žvance hodně stojí, protože si o to píší a komentují ty minulé, posílají mi docela vtipné SMSky nebo zprávy. Tak bys mohl jako nejmladší dnešního rokového žvance Hanzi zkusit nějaký příběh, jestli máš.
2: Já mám takový krásný příběh ze svého pohledu, takovou spíš storku, co se stala, jelikož hodně často pomáhám našemu bubeníkovi Chelseamu skládat bubny, tak přijeli jsme na zábavu, zábava jako začínala za hodinu a půl a tak nějak jako chystáme věci, pomáhám Chelseamu chystat bicí a kluci jsou nachystaní, už to vypadá jako, že budeme zvučit. A tak se s Chelseam díváme na ty bubny a zjistili jsme, že ten největší buben nám chybí. Takže jsme se s Chelseam na sebe podívali, říkám, no, tak já jdu najít kýbl, vojšlapku máš a nazvučíme kýbl. No ale naštěstí Chelseaho úžasná žena sedla do auta, jelikož my už jsme měli nějaké pivo v sobě a jela, já nevím, asi 30-40 kilometrů na Rusavu do zkušebny a dovezla kopák. Takže zachránila akci.
1: Ty, nám se to stalo vlastně taky s motusákama, kdy ještě Plkin bubnoval, tak jsme hráli v Opavě a zapomněl šroťák, tak se tam zháněl. Ale stalo se nám dokonce i, že nám přebýval pak jeden buben, protože měl někde půjčený, nebo jsme hráli s nějakou jinou kapelou a zbalili jsme i jejich bubny. Ovšem, pojďme si pustit další písničku, teď je myslím na řadě premiér, tak si dáme písničku, její novinku s názvem Příběh, kterou naspívali se slovenskou zpěvačkou Bigo a my přejeme příjemný poslech a krásný zážitek.

0: Kluci, je tady závěr dnešního dílu, speciálního dílu Rokového žvance, v kterém jsme vlastně představili kapely, které budou hrát na Kroměřížském festivalu. Největší zábava na Moravě v sobotu 27.6. Tyhle písničky tam zazní, doufám, že všechny, ale v každém případě všechny kapely se tam objeví a budou hrát pro vás. Těšíme se na vás a já vám, kluci, mockrát děkuji, že jste mi byli nápomocní v dnešním Rokovém žvanci. Díky moc.
1: Lupo, děkuji za rozhovor. Zdravím Radio Kroměříž, zdravím posluchače. 27.6. na výstavišti v Kroměříži se všichni potkáme na největší zábavě na Moravě. Ahoj.
2: Takže taky díky, Lupo, a doufám, že jestli neumřeme, my tak se tam uvidíme. 27.6. výstaviště Kroměříž.
0: Klucani, ještě jednou mockrát děkuji. Mými dnešními hosty byli Jura Petr, frontman kapely Tip Top, a Hans Horák, frontman kapely Scarlet. Mockrát děkuji a vidíme se v Kroměříži 27.6. na výstavišti. Těšíme se na všechny, kdo nás dneska poslouchali, a na dobrou bezbolestnou noc ještě dáme písničku od kapely Metalinda s názvem Zalubená žaba. Mějte se krásně a v sobotu 27.6. se vidíme v Kroměříži na výstavišti. Naslyšenou a naviděnou.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Půl století od slavné Panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Generálním partnerem akce je společnost Levné matrace EU. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou nová pítka. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení a mladí sportovci ze Zlínského kraje bojují o medaile.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí, další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok k modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí sportovci ze Zlínského kraje už soutěží na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Kraj reprezentuje rekordní výprava 241 sportovců, které doprovází 58 trenérů. Závodníci soutěží ve 23 sportech a zástupce má Zlínský kraj téměř ve všech disciplínách. Olympiáda potrvá až do 26. června a patří k největším sportovním akcím pro mladé talenty v České republice.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Vzpomínáte na Scary Movie? Sérii filmů, která si z hororu dělala neskutečnou srandu? Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahound Ghostface naháněl 40 teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či nějaké jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. Ten jim však vůbec nebrání v tom, aby se s obrovskou chutí nepustili do dalších hororových předělávek, remakeů, prequelů, sequelů, spin-offů, hororů uměleckých i pokleslých, duchařských i vyvražďovacích. Unesli je, zneužili, vykuchali a vypustili zpět do volné přírody, tedy na filmové plátno. Vznikl z toho film, který překračuje všechny červené linie a za svého největšího nepřítele považuje korektní humor. A je právě teď v kinech. Takže Scary Movie 6 si nenechte ujít, ale berte ho s rezervou.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

0: Bojím se, že každý den ve schránce najdu ostraku.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž. Yeah!

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Listen, my good friend.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Dnes vás seznámíme s několika cestovními zajímavostmi. Nejstarší hotel na světě najdeme v Japonsku. Je to Nishiyama Onsen Keyukan. Tento hotel je nepřetržitě provozován od roku 705 našeho letopočtu, kdy byl otevřen. Největší palác na světě se jmenuje Istana Nurul Iman Palác a nalezá se v Bruneji. Tento palác má 700 000 metrů čtverečních. Papua Nová Guinea má asi 8 milionů obyvatel. V této zemi se dodnes mluví více než 850 jazyky. Je to tedy země, která má nejrozmanitější jazykovou výbavu. Jediné město, které leží na dvou kontinentech, je turecký Istanbul. Ten leží v Evropě a také Asii. La Paz je hlavní město Kolumbie, které se nachází v nadmořské výšce 3650 metrů. Jedná se o nejvýše položené hlavní město na světě.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži přibudou nová pítka. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení a mladí sportovci ze Zlínského kraje bojují o medaile.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na čtyřech místech v Kroměříži budou nové veřejné zdroje pitné vody. Pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí, další vzniká u odpočívadla poblíž letiště a nově přibude také ve Vodní ulici. Projekt vznikl díky participativnímu rozpočtu Vaše Kroměříž. Město do realizace investuje zhruba 400 tisíc korun a chce lidem nabídnout možnost osvěžení během horkých letních dnů.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok k modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny, seniory i zaměstnance. V ulici Družstevní má vzniknout nový městský bytový dům s 12 byty a další výstavba se plánuje také v blízkosti vlakového nádraží. Město zároveň odkoupilo budovu České pošty v centru. Díky přesunu některých služeb do této budovy by mohly v uvolněných prostorách vzniknout další městské byty. Podle vedení města patří dostupné bydlení mezi hlavní priority pro budoucí rozvoj Luhačovic.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Mladí sportovci ze Zlínského kraje už soutěží na letní olympiádě dětí a mládeže v Praze. Kraj reprezentuje rekordní výprava 241 sportovců, které doprovází 58 trenérů. Závodníci soutěží ve 23 sportech a zástupce má Zlínský kraj téměř ve všech disciplínách. Olympiáda potrvá až do 26. června a patří k největším sportovním akcím pro mladé talenty v České republice.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměří.
4: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Občané navrhli, jak vylepšit Kroměříž. Hradiště ožije fotbalovou historií a fotbalové kluby už vyhlížejí novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížané letos poslali 8 návrhů do participativního rozpočtu Vaše Kroměříž. Mezi nápady je například nové discgolfové hřiště, kuličko dráha na Barbořině, plovoucí molo na Bágráku nebo myčka kol u cyklostezky. Autoři své projekty představí veřejnosti 22. června. Hlasování odstartuje o den později a potrvá do konce srpna. Lidé budou moci hlasovat online na webu vašekroměříž.cz. Na vítězné projekty město vyčlenilo 2 miliony korun a jejich realizace je plánována v roce 2027.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Půl století od slavné panenkovy penalty a 20 let od české účasti ve finále mistrovství Evropy připomene v Uherském Hradišti výstava Fotbalové okamžiky. Na Masarykově náměstí nabídne od 22. června unikátní fotografie z historie českého i světového fotbalu, včetně snímků spojených s hradišťským rodákem Miroslavem Kadlecem. Výstava potrvá do poloviny září.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří 3 obce více než 15,5 miliony korun. Peníze zamíří do Hostišové, Pravčic a Kelníku, kde pomohou s důležitými investicemi. Největší částka podpoří výstavbu zázemí pro dětskou skupinu v Hostišové. V Pravčicích kraj přispěje na rozšíření kanalizace a moderní čistírnu odpadních vod. Kelníky získají finance na statické zajištění společenského sálu u obecního úřadu. Podpora je poskytována formou bezúročné návratné finanční výpomoci a má obcím pomoci uskutečnit projekty bez zbytečného odkladu.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Okresní fotbalový svaz Zlín už připravuje nový soutěžní ročník. Kluby se mohou přihlašovat do soutěží pro sezónu 2026 až 2027, která odstartuje 9. srpna. Po skončení letošního ročníku tak fotbalové týmy využívají letní přestávku k přípravě, doplnění kádru i plánování nové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.